0: hodnotila svou kvalitu života jako nízkou. To neznamená, že léčba HIV nefunguje. Znamená to ale, že u části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
1: A ještě doplním, že v Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS od roku 1985, kdy se statistika začala vést, víc než 5300 HIV pozitivních. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí, zhruba polovina z nich jsou cizinci. V České republice se během prázdnin staví o 106, hlavně tedy obchvaty měst. Příkladem je Jihočeský kraj. V Husinci na Prachaticku už vyhlížejí stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V Rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět už v příštím roce. A záměr, tedy podobný záměr, řeší i nedaleké Volary na Prachaticku. Máme medvědy zase za humny. Na Moravě tedy zatím jenom v lese, kdežto na Slovensku už skoro i doma. Napadení od této šelmy skončilo zraněním jednoho Slováka. Šelma ho napadla v závažné porubě u Liptovského Mikuláše v Žilinském kraji, přímo na jeho zahradě. Zatímco tam pracoval, zvíře mu skočilo na záda.
2: Lipták je vo svojej predzáhradke, zrazu však nastáva zvrat. Na chrbát mu skáče medveď a on padá k zemi. Muž je zranený len ľahko a šelma uniká do hory. Do dediny zrejme zablúdila. Teraz jej ide po krku špeciálny zásahový tím. Juraj Gejdoš.
1: A ještě ze zahraničí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změnu politické strategie země. Avizuje změny ve vládě. Premiérce Julii Sviridenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Jakoba Šopfa, se kterým prohrál o 36 setin sekundy.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Tragickou nehodu na Masarykově okruhu v Brně, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zemřeli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ ale podle mluvčí nejspíš nakonec odloží. K neštěstí došlo při závodu Alp Adria. Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motorce a nebyl schopný rozjet svůj stroj. Zezadu pak do něj narazil 44-letý jezdec, taky cizinec, uvádí Novinky.cz. První závodník utrpěl tak vážná zranění, že jim na místě podlehl. Druhého motorkáře transportovali zdravotníci do nemocnice, ale ani tento muž nepřežil. Oběťmi jsou podle serveru Sport.cz rakouský jezdec Filip Steinmeier a rumunský závodník Andreas Rus. Ve Zlíně už dalším dnem hasiči zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně přitom bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určuje statik. Blíž k místu se tak zatím nemůžou dostat, potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
2: Nadále vlastně na místě 6 jednotek zasahuje, čerpáme vodu z řevnice, a kde máme zřízeno čerpací stanoviště, ta se čerpá vlastně k místu požářiště a tam provádíme prolévání sutin a vlastně skrápění, ochlazování té konstrukce pomocí dvou stabilních monitorů. Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá a tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali, takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka a během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
1: Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ve čtvrtek a v pátek v noci, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují při mimořádnostech, na třetí. V sobotu v podvečer ho snížili až na první stupeň. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera i vrtulník. Ale ze Zlínského kraje přišla ještě dobrá zpráva. V Uherském Hradišti se už rýsuje nový zimní stadion. Otevřít se má za 3 měsíce. Stojí na místě zbouraného původního zimáku. Ze všeho nejdřív by podle informací odborníků měla být hotová ta část haly, odkud bude z pokoju ubytovny výhled na ulici k rybníku. Uvnitř prostoru zimního stadionu jsou už vybetonované ledové plochy. Dokončuje se instalace technologie chlazení. Pracuje se na elektrických rozvodech a vzduchotechnice. Moderní zimní stadion se dvěma kluzišti a kapacitou pro 500 diváků bude vybaven šatnami, ubytovacími prostorami a komplexním zázemím pro provoz. Radnice nakonec vyjde místo 365 milionů korun na 447 milionů. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 7614 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loni o 7% míň. Zároveň přijali 7806 návrhů na osobní bankrot, což představuje meziroční pokles o 8%. Víc nám říká analytička KRIF Věra Kameníčková.
3: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Za první pololetí letošního roku se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil pouze ve 3 krajích. Nejvíc vzrostl ve Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. Komplikace v dopravě čekají od pondělka až do Dušiček obyvatele a řidiče na Lounsku. U Žadce probíhá rekonstrukce železničního mostu přes Ohři na trati mezi Lužnou u Rakovníka a Chomutovem. Od 13. července do 9. listopadu tak mezi Lužnou a Chomutovem bude trať úplně uzavřená. Vlaky tady nahradí autobusy. Uzavřeny budou i cesty pod mostem pro pěší a cyklisty, a to až do března.

0: Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Prezident Petr Pavel je nekonfliktní a nepoužívá osobní útoky, uvedl v neděli Pražský hrad v reakci na poslední výpady premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Pavlova mluvčího Víta Koláře chce hlava státu s předsedou vlády pravidelně jednat. Prezident mluví o uklidnění sporu s vládou, ale premiér a jeho okolí své útoky v posledních dnech nemírní, uvedl Seznam. V Rakousku a taky v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnic kvůli kolonám. Dodržování tohoto zákazu může kontrolovat policie a v Rakousku je takzvaný silniční dozorující orgán. To jsou dobrovolníci a dobrovolní pomocníci policie. Kdo smí dálnici opustit, nám řekl expert světa motoru Martin Karlík.
2: Sjet můžete jenom pokud máte například poblíž sjezdu domluvené ubytování, jinak ne. Pokud vás policie chytí, často jsou kontroly právě přímo na sjezdech a nebudete schopni vysvětlit, proč sjíždíte, tak vás buď vrátí na dálnici, anebo vám dokonce může dát pokutu.
1: Jiné starosti mají vědci v České republice. Ti se zaměřují na kvalitu života lidí s nemocí AIDS. Po účinných lécích, které dokážou nemoc prakticky zastavit, se vědci chtějí zaměřit na kvalitu životu pacientů s virem HIV. Podle výzkumu je pětina nemocných hodnotí jako nízkou. Mají psychické problémy nebo cítí nedostatek podpory. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Výsledky ukazují, že přibližně pětina respondentů v obou sledovaných skupinách hodnotila svou kvalitu života jako nízkou. To neznamená, že léčba HIV nefunguje. Znamená to ale, že u části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
1: A ještě doplním, že v Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS od roku 1985, kdy se statistika začala vést, víc než 5300 HIV pozitivních. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí, zhruba polovina z nich jsou cizinci. V České republice se během prázdnin staví o 106, hlavně tedy obchvaty měst. Příkladem je Jihočeský kraj. V Husinci na Prachaticku už vyhlížejí stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V Rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět už v příštím roce. A záměr, tedy podobný záměr, řeší i nedaleké Volary na Prachaticku. Máme medvědy zase za humny. Na Moravě tedy zatím jenom v lese, kdežto na Slovensku už skoro i doma. Napadení od této šelmy skončilo zraněním jednoho Slováka. Šelma ho napadla v závažné porubě u Liptovského Mikuláše v Žilinském kraji, přímo na jeho zahradě. Zatímco tam pracoval, zvíře mu skočilo na záda.
4: Lipták je vo svojej predzáhradke, zrazu však nastáva zvrat. Na chrbát mu skáče medveď a on padá k zemi. Muž je zranený len ľahko a šelma uniká do hory. Do dediny zrejme zablúdila. Teraz jej ide po krku špeciálny zásahový tím. Juraj Gejdoš.
1: A ještě ze zahraničí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změnu politické strategie země. Avizuje změny ve vládě. Premiérce Julii Sviridenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Jakuba Šopfa, se kterým prohrálo 36 setin sekundy.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Tragickou nehodu na Masarykově okruhu v Brně, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zemřeli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ ale podle mluvčí nejspíš nakonec odloží. K neštěstí došlo při závodu Alp Adria. Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motorce a nebyl schopný rozjet svůj stroj. Zezadu pak do něj narazil 44-letý jezdec, taky cizinec, uvádí Novinky.cz. První závodník utrpěl tak vážná zranění, že jim na místě podlehl. Druhého motorkáře transportovali zdravotníci do nemocnice, ale ani tento muž nepřežil. Oběťmi jsou podle serveru Sport.cz rakouský jezdec Filip Steinmeier a rumunský závodník Andreas Rus. Ve Zlíně už dalším dnem hasiči zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně přitom bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určuje statik. Blíž k místu se tak zatím nemůžou dostat, potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
2: Nadále vlastně na místě 6 jednotek zasahuje, čerpáme vodu z řevnice, kde máme zřízeno čerpací stanoviště, ta se čerpá vlastně k místu požářiště a tam provádíme prolévání sutin a vlastně skrápění, ochlazování té konstrukce pomocí dvou stabilních monitorů. Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá a tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali, takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka a během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
1: Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ve čtvrtek a v pátek v noci, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují při mimořádnostech, na třetí. V sobotu v podvečer ho snížili až na první stupeň. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera i vrtulník. Ale ze Zlínského kraje přišla ještě dobrá zpráva. V Uherském Hradišti se už rýsuje nový zimní stadion. Otevřít se má za 3 měsíce. Stojí na místě zbouraného původního zimáku. Ze všeho nejdřív by podle informací odborníků měla být hotová ta část haly, odkud bude z pokoju ubytovny výhled na ulici k rybníku. Uvnitř prostoru zimního stadionu jsou už vybetonované ledové plochy. Dokončuje se instalace technologie chlazení. Pracuje se na elektrických rozvodech a vzduchotechnice. Moderní zimní stadion se dvěma kluzišti a kapacitou pro 500 diváků bude vybaven šatnami, ubytovacími prostorami a komplexním zázemím pro provoz. Radnice nakonec vyjde místo 365 milionů korun na 447 milionů. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 7614 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loni o 7% míň. Zároveň přijali 7806 návrhů na osobní bankrot, což představuje meziroční pokles o 8%. Víc nám říká analytička KRIF Věra Kameníčková.
3: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Za první pololetí letošního roku se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil pouze ve 3 krajích. Nejvíc vzrostl ve Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. Komplikace v dopravě čekají od pondělka až do Dušiček obyvatele a řidiče na Lounsku. U Žadce probíhá rekonstrukce železničního mostu přes Ohři na trati mezi Lužnou u Rakovníka a Chomutovem. Od 13. července do 9. listopadu tak mezi Lužnou a Chomutovem bude trať úplně uzavřená. Vlaky tady nahradí autobusy. Uzavřeny budou i cesty pod mostem pro pěší a cyklisty, a to až do března.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bontón.
1: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton.
2: Radio Bonton.
1: Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Prezident Petr Pavel je nekonfliktní a nepoužívá osobní útoky, uvedl v neděli Pražský hrad v reakci na poslední výpady premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Pavlova mluvčího Víta Koláře chce hlava státu s předsedou vlády pravidelně jednat. Prezident mluví o uklidnění sporu s vládou, ale premiér a jeho okolí své útoky v posledních dnech nemírní, uvedl Seznam. V Rakousku a taky v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnic kvůli kolonám. Dodržování tohoto zákazu může kontrolovat policie a v Rakousku je takzvaný silniční dozorující orgán. To jsou dobrovolníci a dobrovolní pomocníci policie. Kdo smí dálnici opustit, nám řekl expert světa motoru Martin Karlík.
2: Sjet můžete jenom pokud máte například poblíž sjezdu domluvené ubytování, jinak ne. Pokud vás policie chytí, často jsou kontroly právě přímo na sjezdech a nebudete schopni vysvětlit, proč sjíždíte, tak vás buď vrátí na dálnici, anebo vám dokonce může dát pokutu.
1: Jiné starosti mají vědci v České republice. Ti se zaměřují na kvalitu života lidí s nemocí AIDS. Po účinných lécích, které dokážou nemoc prakticky zastavit, se vědci chtějí zaměřit na kvalitu životu pacientů s virem HIV. Podle výzkumu je pětina nemocných hodnotí jako nízkou. Mají psychické problémy nebo cítí nedostatek podpory, pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Výsledky ukazují, že přibližně pětina respondentů v obou sledovaných skupinách hodnotila svou kvalitu života jako nízkou. To neznamená, že léčba HIV nefunguje. Znamená to ale, že u části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
1: A ještě doplním, že v Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS od roku 1985, kdy se statistika začala vést, víc než 5300 HIV pozitivních. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. Zhruba polovina z nich jsou cizinci. V České republice se během prázdnin staví o 106, hlavně tedy obchvaty měst. Příkladem je Jihočeský kraj. V Husinci na Prachaticku už vyhlížejí stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V Rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět už v příštím roce. A záměr, tedy podobný záměr, řeší i nedaleké Volary na Prachaticku. Máme medvědy zase za humny. Na Moravě tedy zatím jenom v lese, kdežto na Slovensku už skoro i doma. Napadení od této šelmy skončilo zraněním jednoho Slováka. Šelma ho napadla v závažné porubě u Liptovského Mikuláše v Žilinském kraji, přímo na jeho zahradě. Zatímco tam pracoval, zvíře mu skočilo na záda.
4: Lipták je vo svojej predzáhradke, zrazu však nastáva zvrat. Na chrbát mu skáče medveď a on padá k zemi. Muž je zranený len ľahko a šelma uniká do hory. Do dediny zrejme zablúdila. Teraz jej ide po krku špeciálny zásahový tím. Juraj Gejdoš.
1: A ještě ze zahraničí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změnu politické strategie země. Avizuje změny ve vládě. Premiérce Julii Svyridenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále Kanadě jen na Němce Jakoba Šopfa, se kterým prohrál o 36 setin sekundy.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
7: Že nic neřešíš.
6: Přesně.
7: Proto jsme vybrali auto ESA.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max.

0: K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

Adiér, uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adiér.

Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Zprávy. Prezident Petr Pavel je nekonfliktní a nepoužívá osobní útoky, uvedl v neděli Pražský hrad v reakci na poslední výpady premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Pavlova mluvčího Víta Koláře chce hlava státu s předsedou vlády pravidelně jednat. Prezident mluví o uklidnění sporu s vládou, ale premiér a jeho okolí své útoky v posledních dnech nemírní, uvedl Seznam. V Rakousku a taky v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnic kvůli kolonám. Dodržování tohoto zákazu může kontrolovat policie a v Rakousku je takzvaný silniční dozorující orgán. To jsou dobrovolníci a dobrovolní pomocníci policie. Kdo smí dálnici opustit, nám řekl expert světa motoru Martin Karlík.
2: Sjet můžete jenom pokud máte například poblíž sjezdu domluvené ubytování, jinak ne. Pokud vás policie chytí, často jsou kontroly právě přímo na sjezdech a nebudete schopni vysvětlit, proč sjíždíte, tak vás buď vrátí na dálnici, anebo vám dokonce může dát pokutu.
1: Jiné starosti mají vědci v České republice. Ti se zaměřují na kvalitu života lidí s nemocí AIDS. Po účinných lécích, které dokážou nemoc prakticky zastavit, se vědci chtějí zaměřit na kvalitu životu pacientů s virem HIV. Podle výzkumu je pětina nemocných hodnotí jako nízkou. Mají psychické problémy nebo cítí nedostatek podpory. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Výsledky ukazují, že přibližně pětina respondentů v obou sledovaných skupinách hodnotila svou kvalitu života jako nízkou. To neznamená, že léčba HIV nefunguje. Znamená to ale, že u části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
1: A ještě doplním, že v Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS od roku 1985, kdy se statistika začala vést, víc než 5300 HIV pozitivních. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. Zhruba polovina z nich jsou cizinci. V České republice se během prázdnin staví o 106, hlavně tedy obchvaty měst. Příkladem je Jihočeský kraj. V Husinci na Prachaticku už vyhlížejí stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V Rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět už v příštím roce. A záměr, tedy podobný záměr, řeší i nedaleké Volary na Prachaticku. Máme medvědy zase za humny. Na Moravě tedy zatím jenom v lese, kdežto na Slovensku už skoro i doma. Napadení od této šelmy skončilo zraněním jednoho Slováka. Šelma ho napadla v závažné porubě u Liptovského Mikuláše v Žilinském kraji, přímo na jeho zahradě. Zatímco tam pracoval, zvíře mu skočilo na záda.
4: Lipták je vo svojej predzáhradke, zrazu však nastáva zvrat. Na chrbát mu skáče medveď a on padá k zemi. Muž je zranený len ľahko a šelma uniká do hory. Do dediny zrejme zablúdila. Teraz jej ide po krku špeciálny zásahový tím. Juraj Gejdoš.
1: A ještě ze zahraničí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změnu politické strategie země. Avizuje změny ve vládě. Premiérce Julii Svyridenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahu s klíčovým partnerem. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Jakoba Šopfa, se kterým prohrálo 36 setin sekundy.
5: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: česká hudba doma.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Volená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz. Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
10: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, pro

0: tohle to už je Tereska Kernlová a její píseň Schody do nebe. Tu si pustíme v první hodince ranního bontonu. Dorazí taky Mandraže.
1: Já se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva.
0: A 100% dojde i na George Harrisona a jeho God My Mind Set On You.
1: I got my mind set on you. I got my mind set.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Praha Hagibor je, přátelé, zalit sluncem a teplotou 21 stupňů. Pondělí bude jasné a slunečné a teploměr se ukáže na 27 až 31 stupních.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
2: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno a díky moc za to, že jsme tady spolu. V kalendáři máme sice 13., ale přátelé, dámy a pánové, není pátek 13., naopak je pondělí, tedy berme to číslo 13 jako vstup do nového pozitivního týdne, který je před námi. Za chvíli se vydáme do Hollywoodu, oslavíme narozeniny Indiana Jonese a dozvíte se, mimo jiné, kolik bylo ve světě prodáno hlavolamů s názvem Rubikova kostka. Pohodová letní hudba je součástí našeho vysílání, tedy nabídnu Mikea Oldfielda společně s Maggie Reilly, s nimi se vydáme do Francie. Už za malou chvíli, tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
2: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: Posloucháte Rádio Bonton, je 12 minut po 8 hodiny v kalendáři 13. červenec, no a my se pojďme podívat do historie. S tímto datem v roce 1925 v Dolních Věstonicích byla nalezena Věstonická Venuše. 25 tisíc let starou a 11,5 cm vysokou figurku objevil tým archeologa Karla Absolona. Rok 1923. Na svahu kopce Mount Lee v Los Angeles byl vztyčen 14 metrů vysoký nápis Hollywood. Původně tam ale bylo reklamní Hollywoodland. Ovšem ten nápis byl zkrácen na ten Hollywood, tak jako ho známe, v roce 1949. Indiana Jones, tedy americký herec Harrison Ford, má, přátelé, dneska 84. narozeniny. Jeho rodinné kořeny jsou v Bělorusku a protože musel v hereckých začátcích podporovat svoji tehdejší manželku a dva malé syny, stal se profesionálním tesařem, přičemž byl i pódiovým technikem známé rockové kapely The Doors. Zajímavé, co? 82 let má dnes v občance maďarský vynálezce hlavolamů Erné Rubik. Na celém světě se prodalo, kolik byste si tipli, já vám to prozradím, přes 400 milionů Rubikových kostek. Držitelka 38 zlatých medailí, včetně mistrovství světa a bronzové olympiády, koulařka Helena Fibingerová má dneska 77. narozeniny a herečka Tatiana Wilhelmová-Dyková slaví 48. Krom toho, že je držitelkou Českého lva z roku 2005, je známe z rady filmových počinů, no a samozřejmě je manželkou herce a zpěváka Vojty Dyka.
1: Léto na rádiu Bonton. Na rádiu Bonton.

0: Posloucháte Rádio Bonton, 8 hodin, 22 minut, je to tady, s tím nic neuděláme, každopádně svátek má, přátelé, Markéta. Základem tohoto jména je latinské slovo margarita, které znamená perla. K jeho známým nositelkám patří spisovatelka Zinerová, herečky Hrubešová nebo Fischerová a nesmím zapomenout ani na naší odpolední kolegyňku Markétku Majerovou, tak tedy všecko nejlepší. Čičina Doris se skví v kočičím kalendáři, při pohledu do toho psího je nepřehlednutelný pedy. Skvěle se hodí jak pro temperamentní lovecká a sportovní plemena, tak pro menší rodinné mazlíčky. Praví se ve psím kalendáři. No, tak jo, užijte si svůj den, užijte si svátek a já vám k tomu budu hrát za chvíli Adam Ďurica a jeho mandolína, taky Beatle George Harrison.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: 8.31, vy posloucháte Ranní bonton, Milan vám přeje krásné, dobré ráno, či dopoledne, to už záleží, jak to máte. Za chvíli Mandraže, bude tu Albano a Romina Pamra, jejich Felicita, no a my se budeme věnovat za chvíli zapomínání. Přátelé, není to chyba mozku, ale jeho přirozená funkce. Proč to tak je, to probereme trošku detailněji, no ale ještě předtím zprávy s Kačenkou, tady jsou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, v Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek, hala se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Uvedli to na síti X. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. V australském Sydney dnes zemřel herec Sam Neill, bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na Instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog z filmu Jurský park. České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšily kariérní maximum žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová šestá. A ráno nás čeká ještě slunečná obloha. Během dne bude polojasno. Na severovýchodě a severu území čekáme přechodně víc oblačnosti. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě naměříme maxima kolem 25.

Tak tohle to byly mandraže. 8 hodin 40 minut. Ranní vonton v plném proudu. No a pojďme se podívat na to, jak je to s tím zapomínáním. Jak jsem říkal, není to chyba mozku, ale jeho přirozená funkce slouží jako obranný mechanismus, který odstraňuje nepotřebná data. No a mezi hlavní důvody, proč zapomínáme, patří třídění v průběhu spánku, protože během spánku mozek vyhodnocuje zážitky, posílá důležité informace do dlouhodobé paměti a nepotřebné prostě vymazává. Dále také chronický stres narušuje tvorbu nových paměťových stop a stěžuje schopnosti se soustředit. No a pokud poznatky dlouho nevyužíváme, mozek je vyhodnotí jako nepotřebné a oslabí je, no a my to prostě zapomenem. No a co je také důležitý, s přibývajícím věkem dochází k mírnému úbytku rychlosti zpracování informací, ale zdravý mozek je schopen vytvářet nová spojení i ve vysokém věku. A teď se tak drbu za uchem a říkám si, co jsem vám to vlastně muzika, za chvíli, Dalibor Janda nebo Duran Duran na Bontonu.

0: Kapelka Typhoid, The Lion Sleeps Tonight. My máme 8 hodin 59 minut. Za chvíli druhá hodinka ranního bontonu. Z Beatles, tedy z písní Beatles od Karla Gotta, bude tu další Karel Zich. Je to prostě paráda při tom létu, co si budeme říkat, je to fajn doba. Zaspívá nám taky Cher. Její šup šup song zazní za pár minut. No a pojďme se podívat na oblohu.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak dnes jasno a slunečno, teploměr na 27 až 31 stupni Celsia. Zítra ráno skoro jasno, během dne bude pod mrakem a mohou se objevit přehánky. Teploty v úterý ale stále na slušné úrovni 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Ještě jednou krásné dobré ráno, je přesně 9 hodin, vy jste svědky startu druhé hodiny ranního bontonu, já doufám, že si to tady se mnou užijete, už jenom proto, že to léto na nás působí optimisticky. Dnes má svátek Markéta a je tady spousta pranostik a mně se líbí tahle třeba. Svatá Markita velí, lidé, okopávejte zelí. Máme tu také svatá Markita hodila se do žita, anebo zapláčeli Markita bude dešťů dosyta. Takže vyberte si, jak vám dosyta. No, ty pranostiky se samozřejmě vztahují k počasí. Nebude chybět rubrika Žít podle počasí s meteoroložkou Dagmar Honcovou. To se dočkáte už za pár minut. A co se týče muziky, za chvíli si dáme americký koláč s Madonou a teď už Lenka Filipová. Krásné, dobré dopoledne.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Karel Zich a paráda, 12 minut po 9. hodině. Je tady druhá hodinka ranního bontonu, já doufám, že si ji užíváte stejně tak jako já. 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech už je minulostí, každopádně Dustin Hoffman, největší hvězda letošního festivalu, převzal na zahájení křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. 88letý držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man uvedl na festivalu film Absolvent z roku 1967. Hoffman se lidem čekajícím před hotelem Termál trpělivě podepisoval, s mnoha fanoušky se ochotně fotil. No a na festivalu sice odmítl rozhovory s novináři, ale na druhou stranu osobně zařídil vstupenku na beznadějně vyprodanou projekci filmu Absolvent fanouškovi na vozíku, kterého potkal u vstupu do hotelu Termal. No a také zaskočil personál restaurace, kam s manželkou dorazil zcela bez ohlášení. No, čím slavnější, tím normálnější. A tak by to mělo být nejenom u umělců, zpěváků a herců. Vezměte si třeba našeho Karla Gotta, ten byl taky ve vší skromnosti, byl naprosto skvělý. Několikrát jsem se s ním setkal. Na pivo jsme tedy nechodili, ale znali jsme se celkem dobře. Karel byl skvělý. Pojďme na další muziku. Za chvíli Miraj a teď už Cher z Bontonu.

0: Rádio Bonton.
1: Ahoj, tady Miraj. Zdravím všechny posluchače Rádia Bonton. Přeju hezký léto a věřím, že vás teď potěší jedna písnička od nás. Nezvlášť.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno. Pondělní den bude v počasí opět kopírovat neděli. Znamená to jediné, na severovýchodě našeho území bude oblačnosti nejvíce a právě v Olomouckém a v Moravskoslezském kraji se velmi ojediněle mohou vyskytnout i dešťové přehánky. Srážkové úhrny ale budou hodně nízko. Na zbytku území Česka bude jasno, maximálně polojasno. Odpoledne se totiž opět začne vytvářet kupovitá oblačnost. Ta vertikálně moc mohutná nebude, žádné srážky s ní tak vypadávat nebudou a na území Česka se začne prohlubovat i nadále sucho. Odpolední maxima 27 až 31 stupňů Celsia. Lákat nás tak budou k vodě.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista. Skonto nábytek.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
11: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Čača. Pokáč. Tak, 9 hodin 31 minut, teď nám to tam padlo, máme v kalendáři 13. červenec, přátelé, prázdniny v plném proudu, stejně tak jako druhá hodinka ranního bontonu. Já jsem šťasten, že jsme tady spolu. Tak, pojďme se podívat, co nás čeká, co nás nemine. Za chvíli třeba Michael Sambello a jeho Maniac. Bude tu také Lucka Bílá. Mrkneme se na ní trošku podrobněji. Určitě vás zajímá, za kolik třeba Lucie Bílá vystupuje. No, možná se budete divit, možná ne, to nechám na vás. Pojďme se ale v tuhletu chviličku podívat na zprávy s Kačenkou, s kým jiným. Pojďme na to.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, Mikola Filip si za postřelení svého známého u Dolní Rovně na Pardubicku odpiká 12 let ve vězení, potvrdil ústavní soud. Odmítl Filipovu stížnost, zjistila dnes Česká tisková kancelář z databáze soudu. Pachatel střelil mladšího muže nelegálně drženou zbraní do obličeje a vážně ho zranil. Hasiči v noci na dnešek pokračovali v prolévání sutin hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Lidem v okolí nadále doporučují nevětrat. Likvidace požáru dosud vyhlášena nebyla, řekl dnes ráno mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England klubu porazila 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. A ráno nás čeká ještě slunečná obloha. Během dne bude jasno. Na severovýchodě a severu území čekáme přechodně víc oblačnosti. Na horách se navíc při zvětšené oblačnosti můžou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě naměříme denní maxima kolem 25.

0: Lucie Bílá na vlnách Rádia Bonton. Vlastním jménem Hana Filipy, rozená Zaňáková. Jak víme, je česká zpěvačka, úspěšná zpěvačka, herečka, taky filantropka, je také zakladatelkou a majitelkou a producentkou divadla Lucie Bílé. No, s těmi cenami, tak ty se cení. Držitelka 21 zlatých slavíků, z toho 13 absolutních, má 16 cen Anděl, 15 cen TT a taky nějaké ty ceny Thálie. Myslím si, že to je dost, že to ocenění hovoří za vše, prostě Lucka umí, co si budeme říkat. Každopádně pojďme k tomu honoráři, to je určitě to, co vás zajímá. Kdybyste si chtěli Lucku pozvat, tak prosím vás, přibližně hodinové vystoupení s kapelou se pohybuje kolem částky 600 tisíc korun. Její celkový příjem ale plyne z mnoha dalších aktivit, jako je provoz divadla Lucie Bílé, prodej hudebních nosičů, merče, co jsou upomínkové předměty, anebo taky vlastní značky šperků, krásné věci. No, jak všichni víme, Lucka žije ve své rodné obci Otvovice, nedaleko Kladna, vybudovala si tam rozsáhlou vilu s velkou zahradou, nazývá to tam Orlí hnízdo. Mimo to také vlastní chalupu v obci Líšný na Maloskalsku v Českém ráji, kam jezdí relaxovat. Tak tolik o Lucce Bílé, za chvíli další Démon, Karel Gott a Beatles na Bontonu.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: pom. Tak to byla Iveta Bartošová o nás dvou. No o nás dvou je to teď vlastně taky. Milan Fiala se loučí, Dan Kostka přichází. Čau.
1: Ano, my dva a čas. Čau, ahoj Milane.
0: My dva a čas.
1: Zdravím tě po víkendu, v pracovním procesu, tedy ty už máš konečnou, já začáteční, tak to táhneme dál. V každém případě 10. hodina je tady, tak já bych to nezdržoval a šel bych plnit. Co ty na to? Tedy plnit hudební přání.
0: Aha, brigáda socialistické práce, to je první, co mi napadlo, když si řekl, že musíš
1: ano,
0: plnit.
1: Ano, dneska prostě splníme.
0: Ano, dobře, půjdeme na to. Já jdu od toho, ty jdeš na to.
1: Tak jo, výborně.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, tak pojďme na to. Pondělí je tady, máme těsně po víkendu. Jsem, doufám, jak já, tak vy, tak nějak odpočat a připraven na ten další krásný, úžasný pracovní týden, který je před námi. Tak víte co, pojďme si to malinko zlepšit tím, že si necháme něco zahrát. Co vy na to? 736-300-888, také náš Facebook nebo Instagram. Pište, pište, až do 11. hodiny máme na vaše hudební přání opravdu spoustu času. Teď ovšem také zdravím Markétky, které dnes se slaví svůj svátek. Přeju všechno nejlepší a posílám Abu.

Tak to byl No Name na vlnách Rádia Bonton. Zdravím vás, milí bontoňáci, přeju vám krásné pondělí. Vypíšete dobrý den, Dane. I v novém červencovém týdnu jsem s vámi a myslím, že nedělám chybu, protože Bonton je jedno z nejlepších rádií v českém éteru. O, moc děkujeme za tuhle krásnou zprávu. Zahrajte mi dnes prosím píseň Měsíc od Petra Fialy a Míši Klimkové. Díky, Honza napsal. Tak Honzo, přeju vám taktéž krásný a pohodový vstup do toho nového pracovního týdne. No a pojďme na to, písnička je vaše, tak tady ji máte.

To byl Erasure na Bontonu. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne plné vašich hudebních přání tady u nás. Tak píšete si o další, což je dobře. Píšete: dobrý den, mohu poprosit o písničku Kiss from Rose od Síla? Moc děkuji. Tak tohle píše Jarda. Tak milý Jardo, Síl je pro vás připravený právě teď na Bontonu. Tak ať se vám líbí.

0: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
1: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
0: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
1: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
0: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

Lucie Vondráčková zpívala na vlnách Rádia Bonton. Hezký den vám všem přeju, milí přátelé. No a vy píšete, zdravím všechny pracující. Pojďme si pondělní dopoledne zpříjemnit fajn dynamickou písničkou. Poprosím zahrát Scatmana. Moc děkuju a pozdravuje Honza z Prahy. Tak Honzo, pojďme to malinko rozproudit při pondělku. Tady ho máte.

Krásné pondělní dopoledne, vážení bontoňáci, s vámi písničky na přání s datem 13. července. No a do nich píšete: zdravím Dana a rád bych touto cestou poděkoval oběma našim holkám za skvělý sportovní výkon na Wimbledonu. Velký obdiv a gratulace. Můžeš tedy, Dane, pro ně zahrát We Are The Champions, díky moc. Tak tohle píše Michal. Tak Michal, byla to skvělá podívaná, co si budeme povídat. Boji se vším všudy, no ale hlavně s dvěma českými želízky v ohni, což byla naprostá paráda. No tak kvíni už jsou připraveni, tak pojďme na ně, tady je máte.

Ano, tak to byl Václav Neckář a jeho bacily na rádiu Bonton. A tohle další písničkové přání, které je připraveno, píšete dobrý den. Moc by nás potěšilo, kdybyste zahrál písničku od Mariky Gombitové a Mekyho Žbírky V slepých uličkách. Děkujeme. Tak tohle píše Marie a Karel. No a tohle to už je Meky a Marika na Bontonu. Tak ať se vám líbí.

Men Network na Bontonu. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne, tak pojďme na další hudební přání, které dorazilo. Píšete mi, milý Dané, prosím o zahrání písničky od Adama Ďurici. Zatancuj si so mnou pro pohodu a krásný slunný den. Děkuji, tak tohle píše Míra. Tak Míro, užívejte sluníčka, užívejte dnešního dne i s Adamem Ďuricou. Ten už je připraven, tady ho máte.

Posloucháte Rádio Bonton, s vámi jsou také pondělně vyladěné písničky na vaše přání, tak pojďme na další SMSku. Píšete prosím o zahrání písničky Mumulent od Petra Kotvalda. Na dobrou náladu, tak tohle píše Matěj, tak Matěj, vám přeju krásné pondělí, ať je plné výborných nálad, úsměvů a všeho možného, navíc krásné sluníčko venku, tak pojďme teď si to užívat i s další parádní muzikou. Tady u nás Petr Kotvald, ty vaš, a je připraven.

Petr Kotvat dospíval, my stíháme ještě jednu SMSku a vy píšete Danečku Kostičko, dobrý den, zahraj mi prosím o Taylor Swift Armageddon, děkuji, napsala nám Romana, takže Romčo, písnička je vaše.

0: Posloucháte Rádio Bonton, tak za námi pondělně vyladěné písničky na přání, máme něco málo po 11. hodině. Za chvilku bude zpívat třeba Jitka Zelenková. V té další hodince vysílání zazní také Xindl X. A nebo The Zeros. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za malou chvíli se podíváme také na Markétku, která dnes slaví svůj svátek. No a teď už mizíme za další muzikou. Tady už jsou Ricky Poveri.

0: Na Rádiu Bonton francouzská zpěvačka The Zeroless v 11 hodin 21 minut. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne. Dnes je to s Markétou v čele, právě ona 13. července slaví svůj svátek. Jak jsem zjistil, jak praví hvězdy, ženy tohoto jména prý často prožijí svůj život v permanentní službě druhým. Často se v rámci svojí profese věnují práci se znevýhodněnými skupinami. No a pokud je život náhodou zaveden nějakým tím jiným směrem, alespoň prý štědře přispívají na charitu a sami se aktivně věnují různým neziskovým projektům. Tak takové jsou Markéty. Ještě jednou za celé Rádio Bonton všechno nej k vašemu dnešnímu svátku. Za chvilku mám pro vás také dopravní informace, no a samozřejmě další muziku. Za několik málo minut třeba kapela Krištof anebo Tanita Tykarem na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Dany, tady kerem na vlnách Rádia Bonton, 2:30.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Ano, a dopravní informace jsou na pořadu dne právě teď. Mrkneme na cesty, začínáme na dálnici D0, tady pozor na 15. kilometru ve směru Ruzině D7, kde havaroval kamion s osobním vozidlem. No a přímo na D7, tady pozor na 61. kilometru ve směru na Chomutov, kde havaroval nákladák. Tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu. No a muzika, to bude třeba Xindl X, bude také Black, no a teď už jsou tady činasky.

Tady je Xindl X. Zdravím všechny chataře a chalupáře, kteří teď poslouchají Rádio Bonton. Tohle je písnička, co jsem napsal pro seriál Osada. Má chata, můj hrad.

0: Tam můj hrát.
1: Tak to byl Xinda X na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne. Dnes máme 13. července. Nejenže Markéta slaví svůj svátek, ale máme také například Národní den hranolků. A k tomu všemu už za chvilku čas pondělního oběda, takže můžete klidně začít slavit s tím, že si je dáte s tatarkou a máte dneska k obědu vystaráno. A navíc ještě malinko zaslavíte. V každém případě už teď vám přeju dobrou chuť a posílám také další muziku. Za chvíli to bude třeba Slza, také Jitka Zelenková, anebo Enrique Iglesias.

0: Na Rádiu Bonton zpíval Petr Kotwald. V další hodince přijdou také Bodus a Sklíčka, Ty, já a moji bratři. Mám pro vás také skupinu Lucie. A nebo Village People. No a taky zítřejší počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: To bude skoro jasno až polojasno, během dne čekáme tvorbu kupovité oblačnosti postupně, místy přeháňky nebo bouřky v těch Čechách budou, pravda, srážky četnější, jinak pozor, ojediněle to budou i silné bouřky s přívlovými srážkami, kroupami a silným větrem, tak buďte připraveni, ať nejste zaskočeni. No a nejvyšší denní teploty, no tak bude vedro, co si budem povídat, 26 až 31, na jihu Moravy až 32 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: My už za malou chvíli vyrazíme do kina, teď za další muzikou. Tady už jsou Balet.

0: To byly Modus na Bontonu. Já vám přeju krásné pondělí s datem 13. července. Mimochodem v Praze a Brně právě dnes začínají, a to pod názvem Šarivary, filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Až do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a také brněnské letní kino Janáček. Takže pokud jste se do Varů prostě nedostali, ale přesto byste nějaký ten karlovarský film z přehlídky vidět chtěli, máte jedinečnou a skvělou možnost, tak můžete vyrazit a já vám přeju dobrou zábavu. Jak to vypadá s dopravou, tak to prozradím už za chvíli, no a do té doby vybírám další muziku. Za chvíli to bude třeba Jana Kratochvílová a nebo Erik Carmen na Bontonu.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Jana Kratochvílová a její publikum na vlnách Rádia Bonton, 2 minuty po půl jedné. Pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A začínáme velkým problémem na dálnici D3, tady pozor na 91. kilometru ve směru na Prahu, kde kamion naboural do svodidel. V místě nehody je dálnice uzavřená, na místě jsou složky záchranného systému a vy tady počítejte s velkými komplikacemi. A pojďme dál do Českých Budějovic, pozor v ulici Okružní, kde havarovaly 2 nákladní vozidla, no a ještě Plzeň, ulice Koperníkova a 2 osobáky v sobě, tak hlavně v klidu a pohodě. Já vám přeju šťastnou cestu, dojeďte do cíle úplně v klidu. No, mám pro vás také další muziku, která vám tomu možná bude pomáhat. Za volantem pouštíte třeba Lucy, Village People, anebo Lucku Bílou s Fénixem právě teď.

Ano, která by to ráda neslyšela, nejlepší, kterou znám, tak to byla Lucie na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Dnes v čele s Markétou, tam právě ona 13. července slaví svůj svátek, tak nezapomeňte popřát, pokud někoho takového máte ve svém okolí. Jeho narozeniny, abychom nezapomněli, má třeba atletka Helena Fibingerová a také herečka Taťána Vilehelmová. Tak přejeme jen a jen to nejlepší. No a do 13. hodiny nabídnu další skvělou muziku. Za chvíli to budou třeba MIG 21. Také Marika Gombitová a nebo Big

Radio Bonton. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Kate Radio Bunton, to byly The Bagels, udereme 13. hodiny, já vám přeju hezké pondělní odpoledne. Pojďme se podívat za další muzikou, Helenka Vondráčková nám bude zpívat. Po 13. hodině to budou také Miraj. A nebo Pet Shop Boys. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Jak bude zítra, skoro jasno až polojasno, během dne čekáme tvorbu kupovité oblačnosti, postupně místy přeháňky nebo bouřky, v Čechách budou srážky četnější, jinak ojediněle pozor, čekáme i silné bouřky s přívalovými srážkami, kroupami a silným větrem. No a nejvyšší denní teploty 26 až 31, na jihu Moravy až 32 stupňů Celsia.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: 13 hodin k tomu, 2 minutky navrch, krásné pondělní odpoledne vám všem, milí bontoňáci, tak pojďme hrát další muzika. Ta už je připravená, o ní se postará právě teď Taylor Dayen.

0: Tak to byl Falco na Bontonu, já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Dnes máme 13. července, dalo by se říct, že toto datum je z archeologických pohledů, tedy našich, velmi, velmi významným datem, protože právě dnes, 13. července v roce 1925, byla nalezena Věstonická Venuše, tedy přibližně 25 tisíc let starou a 11,5 cm vysokou figurku. Objevil tým Karla Absolona v sídlišti lovců mamutů mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi. No, nádherné to historické výročí. A parádní muzika, která patří zase na Bonton, už za chvíli to bude třeba Michal Hruza, Helena Vondráčková nebo Standa Hložek, no a chystám také další dopravní informace. Tak, zůstaňte s námi.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Ondráčková dospívala, my pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A na Bontonu míříme na D3, tady máme stále velký problém na 91. kilometru, a to ve směru na Prahu, kde se řeší nehoda nákladňáku, který naboural do svodidel. Počítejte s velkým zdržením. A pojďme dál, na Havlíčkobrodsko, tady pozor v Chotěboři v ulici Západní, kde havarovala dvě osobní vozidla. No a ještě Plzeňsko, silnice 230 v obci Oplot, tady se právě teď šetří nehoda nákladního vozidla s osobním, tak jezděte opatrně. Přeju vám šťastnou cestu. No a muzika Dan Landa, budou také Natural, anebo Atomic Kitten.

možnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

Zdravím vás, milí bontoňáci. Pondělní den trávíte s námi na našich vlnách, takže moc díky za vaši přízeň a účast. Máme 2:45. Máme tady také 13. července. No a když se tak na to koukám, tak psal se rok 1923, kdy byl na svahu kopce Mount Lee v Los Angeles právě dnes vztyčen 14 metrů vysoký nápis Hollywood, který se stal od té doby opravdu úžasnou metou tohoto nádherného filmového města. A dneska slaví své 103. výročí, tak velká gratulace. A také další muzika k tomu, za chvíli třeba Sebastian, také Petr Nať a nebo Pet Shop Boys.

0: Posloucháte Rádio Bonton The Bengals, minutku před 14. hodinou dospívali. Já mám pro vás další muziku, Stošková a Eláni. Po 14. hodině také Činasky a Jak se... A se svojí hudební troškou do mlýna se zastaví také Sandra. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano a společně jedeme dál pondělním odpolednem. Po víkendu odpočatá Dagmar Honcová už pilně připravuje počasí na zítra. Za chvilku ji máme ve studiu. Ovšem do té doby například Václav Neckář.

0: Tak to byly Kamufláž na Bontonu, 14 hodin k tomu 16 minut. Já vám přeju hezké odpoledne, máme tady pondělí 13. července. Jaký bude zítřek? Dáša prozradí.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý. V úterý počítejte s tím, že se v horských oblastech budou vytvářet dešťové přehánky, ale také bouřky. A protože se bouřky nebudou nikam hýbat, tak se srážkové úhrny v bouřkách zastaví až kolem 25 litrů na metr čtvereční. Na zbytku území Česka ale bude opět zůstávat sucho a převládat bude polojasná obloha. Nejvyšší odpolední teploty budou vystupovat k 32 stupňům Celsia. A vypadá to, že s tropickými teplotami budeme i nadále počítat až do konce tohoto týdne. Až o víkendu bude oblačnosti a srážek a bouřek více.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sní.

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abych už víc já nemusel nad ránem říct.

0: Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem lásko, já jedu
1: dál. Na rádiu Bonton Josef Laufer s nepsanou hymnou všech kamionáků, tak to je za námi. Pojďme se podívat na to, jak to vlastně vůbec teď aktuálně s dopravní situací vypadá. Pravda, mám tady několik věcí, o kterých jste měli vědět.
2: Rádio Bonton doprava.
1: Například čerstvá bouračka na dálnici D2, tady pozor, mezi 16. a 15. kilometrem ve směru na Brno, kde havaroval kamion do dopravního značení. No a bouralo se také na Mladoboleslavsku, tady pozor, na silnici číslo 16 v obci Sukorady, kde havaroval osobák s traktorem. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu a posíláme Tomáše Kluse s Tamarou Klusovou. Bude taky Rick Astley, anebo opět a Radeček.

Další z těch hudebních domácích podniků Tomáš a Tamara Klusovi právě teď na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké odpoledne. Máme tady pondělí 13. července. Nezapomeňte, že Markéta dnes slaví svůj svátek. Mimochodem, pranostika pro dnešní den říká, že svatá Markita vede žence do žita. Tak pokud se snad do polí vydáváte, ať vám to jde od ruky, užívejte dnešního odpoledne ve zdraví, a to i s další muzikou na Bontonu už za malou chvíli. Třeba Xindl X, budou také Eláni, anebo Mungo Jerry. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Radio Bonton.

0: Radio Bonton.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
6: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Bonton.

Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás!

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

jednou provždy dost. Právem se mi budeš tiše smát, jak omluvit si svoji slabost, nenávist a zlost.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě ale nepodílí. Členy čistě obranné koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské antibalistické kapacity, jsou Francie s Velkou Británií a Německo s Dánskem, taky Itálie s Nizozemím, Norsko, Španělsko i Švédsko. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové obranné a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD po zasedání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik a nové technologie. V úterý přes den má být velké dusno a parno a pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Na Moravě ale stále platí výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu nám k tomu dodal.
2: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu.
1: Naše řeky jsou stále na hranici sjízdnosti i přes ten déšť slibovaný. A přesto jsou místa, kde se vodáci svezou, třeba Vltava pod přehradou Lipno na Českokrumlovsku. Podrobnější ke sjízdnosti je pro naše rádio předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
3: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom o mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři, a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjíznou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
1: Já ještě doplním, že sjízdná je i jezera od Železného Brodu. Ta už je ale taky na limitu sjíznosti. Proto se tam můžou objevovat hůř průjezdná místa, místy s přenášením lodí. A i na Moravě jsou stále řeky, které se dají sjet.
3: Na Moravě je sjízdná řeka Morava a Zámecká Dyje, ale opět vše na limitu sjízdnosti, kde zase mohou být hůře průjezdná místa. Očekáváme, že se situace zlepší průchodem dešťů, které by snad měly v nejbližší dnech přijít, a pak by ta situace mohla být lepší, ale prozatím opravdu jsou ty podmínky na těch řekách velmi špatné a mnoho řek je nesplavných.
1: Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v Praze Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad.

0: Radio Bonton.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš míčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným, prosím proměni s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schl.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty nedá.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Evropská komise schválila odpoledne dalších 25 miliard korun pro Českou republiku. Půjde o peníze na plnění národního plánu obnovy, uvedlo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o šestou platbu. Předtím Evropská komise proplatila přes 163 miliardy korun. Začíná hlavní sezona tuzemské zeleniny. Úrodu ale ovlivňuje hlavně počasí a zemědělce trápí přetrvávající sucho. Jak ale našemu rádiu řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, nelze říct, jaký druh zeleniny sucho ovlivní nejvíc.
2: Prakticky veškerá zelenina je závislá na závlaze, minimálně v nejdůležitějších fázích růstu. Proto nelze říct, že by byl ohrožen jen jeden druh. Největším problémem je kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot, která zvyšuje nároky na závlahu a může negativně ovlivnit výnos i kvalitu zeleniny.
1: S úrodou zeleniny už zamávali kromě sucha i letošní jarní mrazíky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela od brzkého rána v Čelákovicích v okrese Praha Východ. Objekt 100x50 metrů se působením plamenu úplně zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun, uvedli středočeští hasiči. Odpoledne hasiči s rypadlem rozebírali zborcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě až do rána. Slunečné a teplé počasí trápí nejen kardiaky, ale taky naše alergiky. Úlevu by mohly přinést bouřky nebo alespoň přehánky v příštích dnech. Jak to aktuálně vypadá s pily v našem ovzduší, to nám řekla meteoroložka Dagmar Honcová.
3: Aktuálními alergeny i nadále zůstávají obiloviny a také trávy. Nicméně díky tomu, že od úterý až do konce týdne očekáváme občasné dešťové přehánky nebo také bouřky, tak budou tyto alergeny pravidelně z ovzduší vymývány. Pozor pro alergiky, nejagresivnější jsou vždycky alergeny těsně před bouřkou, to znamená v odpoledních hodinách.
1: V australském Sydney zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina uvedla, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park, Jurský park 3 nebo Jurský svět nadvláda. Nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci, či z nedávno uvedeného filmu Úplné bezvětří, kde si zahrál přímo na moři s Nicole Kidman.

chodím svetem už pekných pár let.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro interstickým střelám. Česká republika se na této iniciativě ale nepodílí. Členy čistě obrané koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské antibalistické kapacity, jsou Francie s Velkou Británií a Německo s Dánskem, taky Itálie s Nizozemím, Norsko, Španělsko i Švédsko. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové obrany a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD po zasedání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik a nové technologie. V úterý přes den má být velké dusno a parno a pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Na Moravě ale stále platí výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu nám k tomu dodal.
2: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu.
1: Naše řeky jsou stále na hranici sjízdnosti i přes ten déšť slibovaný. A přesto jsou místa, kde se vodáci svezou. Třeba Vltava pod přehradou Lipno na Českokrumlovsku. Podrobnější ke sjízdnosti je pro naše rádio předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
3: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom o mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři, a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjíznou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
1: Já ještě doplním, že sjízdná je i jezera od Železného Brodu. Ta už je ale taky na limitu sjízdnosti. Proto se tam můžou objevovat hůř průjezdná místa, místy s přenášením lodí. A i na Moravě jsou stále řeky, které se dají sjet.
3: Na Moravě je sjízdná řeka Morava a Zámecká Dyje, ale opět vše na limitu sjízdnosti, kde zase mohou být hůře průjezdná místa. Očekáváme, že se situace zlepší průchodem dešťů, které by snad měly v nejbližší dnech přijít, a pak by ta situace mohla být lepší, ale prozatím opravdu jsou ty podmínky na těch řekách velmi špatné a mnoho řek je nesplavných.
1: Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v Praze Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad.